0: Rádio Rock.
1: Moderní děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klaun, do cirkusu patří. Růžovou vestu a modrý oči, na diskotéce kolem se točí.

největší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

největší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.